Svět se s náma točí, otáčky se zvyšují, tak zavři oči. Než nás vlny zbičují, bílý příboj hladí poloprázdnou pláš, no tak se neboj, já jsem s tebou a mě znáš.

onen pán mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná a ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putná. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci taxí.

budeme říkat, nebudu tvoje. Jak já nemám plakat, jak nemám naříkat, nebudu tvoje. Ej, neplač, neplač.

0: odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic, malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Knihy se pokácely do plechovek, holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy, ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly, tvý smutný oči nikdy nepovolí. Války růží jako války barev, pochod armád velkých tučných larev. Za tvými okny planou nepokoje a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí, tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásily změny pozic, s malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again, don't know where.

když už tam nahoru za nimi nemohou. Když chlapec odjel, měla v hlavě balet, myšlenky šťastně skotačily za Vénou.

Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří.

svý kuchyni, sáh po ní pazourou, až vzala s pánkem oroch ledničky. Když přišla k sobě v prostřed noci, všude to vonělo po majoránce.

Martina v ložnici má berle, už zase se třáslí schody. Schody, co nesnáší ostrý trny podpatku a vzpínaj se jak

Hanina káva je rozlitá. Sára si chladí dlaně ledem. Martina v ložnici má berle. Petřiny dveře na ní žárlí.

speed.

do klukovin. Bude si tančit a jásat s holkama u řeky vířit. Ve víně tone svět zásad. Pojď domů

holkama zlobit, no lotr. Nad ránem skončí ten záver,

za ten dotyk nekonečná. I když horám láme zuby, i když není čím se chlubit,

zas půjde slunce oblohou, čistou, modrou, vlaštovky se slétnou nad vodou.

kopcích Byranci zvlnili nebe.

ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší, no tak žáci, no tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy v naší čtvrtý třídě v lednu roku 45. Namočil jsem do ingoustu blonďatej co plídě a z něminy mi věčně psali pět. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

prchali jsme ven. Školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

nosili jsme v sáčku z plátna, co nám šili mámy, 10 kostek cukru, vatý kus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt, povídal pan řídící, ať napíš.

Stříhali do hola malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti. Nesmět se pohnouti na šidli z železa.

Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil. Já si válel kosti líný a o jedný holce snil.

neboj, já nic neudělám. Já jsem jenom pivovarský chasník, válím tady za rohem pivováře svým. Pojď blíž, snad se nebojíš, vem si ode mě kokosku, trošku už hůdlena. Spadla mi do piva, pivo má v sobě vitamin B. Vem si kokosku, nebuď blbý, vem si ode mě kokosku, ne-

mase houpe v bocích je bezená. Tak jak se dětem zdává sníh, ten sem přichází ke mně, na prsou váží dvojí hřích.

až půjdeš tiše po schodech, myslí si moje jméno. Řekl jsem, dveře uvěří a bude otevřeno. A bude otevřeno.

a budem s okamžiku. Řekl jsem, mluv a uvěřím, nezbytná ústa zvyku.

kam až tma zbledne. Noc nám snad ještě uvěří, nechci tě vidět ve dne. Nechci tě vidět ve dne. Nechci tě vidět.

abych spoustu peněz vydělával. Ale sama dobře víš, jak se člověk svých snů těžko vzdává. A tak jsem nakonec zůstal sám, daleko od

se na co myslím, inu, myšlenek je celá spleť, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, mám v srdci časovanou minu, kdy to přijde sít.

když mi provonila pleť, já už dostal na hodinu generační výpověď. Ptáš se, na co myslím, synu, proč jsem bledej jako zeď, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, popus spojku přidej plynu, nerozlížej se a jeď. Já už dostal

kapek kyseliny solný, 52 běhů s věčně plnou polní, 52 listů.

Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Nás zůstalo, kolik nás ještě stojí, za svojí královnou snad ještě nejsem sám. Kdo ještě nastaví si zmenou kůži svoje,

pancíře a ostré zbraně. Veliký buben poprvé zaduněl, vzduchem se nesou výkřiky odhodlané.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, Sádra plakala, že se rozdrolí

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný.

na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý.

tam, kde vítr ve skalách voní po tvých rtech, tam tě cítím, má lásko z divých horských řek.

Nad obzor vyfukuje houf komínu, svý šmanty dopadají na tuje, průvod a muzikanty zpívají a vytrubují, jak se dnes pěkně žije, soudruzi agitují, jaké psát poezie.

kolik jich asi bylo minulých generací, těch, co je zahubili na nucených pracích. Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měs. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní Kainové a Jidáši. Co se mi cestou střetnul a už jsou tady zase podrazy keci střetnul, co papaláš to prase.

0: No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průvodu.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: Iva.
1: A ještě mi říká, hele, ty tomu nebudeš věřit, ale 80% toho, o čem se v té písni zpívá, se stalo.
2: Já chci rapovat v hustý rapový kapele, jenže ten můj blbej kukuč vypadá tak nesměle. Celý život hrál jsem jenom folk a country a celý život budu hrát jen folk a country.
3: Ty chceš rapovat v hustý rapový kapele, všechny nás tu hodně ostře posílat do prdele. To ti ale těžko někdo uvěří, když ty ten majco ruce svíráš, držíš jako ukulele.
1: Proč se stalo?

drápy času, snad je paměť uschová. Dnešek už nedožene, chvíle klidu, sluní mechu, svět se hemží v hodokvasu, v okolí.

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká, je to tvůj soused a ne ty. A tak jsem zůstal sám,

se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně co si vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají.

Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkou z tý řek,

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada.

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again. Some

děťátko přinésti do vroucího oleje vložiti. Peče se děťátko jak ryba.

Tvý talíř vloži ti, zlý pohan do něho zakrojí a děťátko k němu promluví a děťátko k němu promluví.

Až vysvrčíme svoje těla z hadích kůží, vstekná zase o malý kus povyrost. Pak oceníme trny mrtvých růží, co snad probudí naši mysl opět na lidskost. Až okusíme hořkost vlastních sínů, dohoní nás naše temné svědomí, kdo sundá z nás lepka

Jen sepnout dlaně a v slzách s pokorou své činy světlu popustit. Nedoufat marně v úlevnou podporu, kdy člověk sám si může odpustit. Jen sepnout dlaně a v slzách s pokorou své činy světlu popustit. Nedoufat marně v úlevnou podporu, kdy člověk sám si může

Nechce se mi zpívat něco o dívce ze čtvrté řady. Co se na mě zazubí a já zpívám jen pro ní. Když vím, že se vždycky najde podivín s ohebnými zády. Někdo, kdo by radši slyšel, jak mi hranu zvoní. Nechce se mi zpívat něco o stichlém opuštěném sále. O rozdané naději a o radosti, která na mě nezbyla. O chvílích, kdy nechci nebo neumím spokojit se s málem. Chci teď zpívat o obludě, která se mi zjevila.

nechce se mi zpívat něco o smutku v hotelovém pokoji. O recepční, co mi dává klíče s vlhlou dlaní. O úsměvu, se kterým si připadám jako měsíc na hnoji, když mám pocit, že se na mě dívá i výběrčí daní. Daní ze všech peněz bude bída a daň ze slávy závist. Daní z pravdy nejčistší pak bývá špinavá lež. Zrada bude daní z dobrých přátelství, daní z lásky nenávist, i ze života bude daň. A nikdo se neptá, jestli chceš,

0: na výběrčí daní, prosím, dejte si laskavě pozor. Vypadají nevinně a úsměv jim na tváři svítí. Stačí ale na chviličku zapomenout, že tu mají dozor. A zejtra zbyde po vás jenom pověst a uschlý kvítí. A příští týden zbyde po vás pověst a uschlý kvítí. A za rok zbyde po vás jenom pověst.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grant. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřený kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím, já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo, ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když seš happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit a narodit musíš moc dobrý znamení, rozumíš? Mě říká, když seš happy beat, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký umění.

0: Daniel Wanted to the Sounds.
1: Co nejvíce česky by bylo, když chceš bezvažit, musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít, a těma se pak vracet, a narodit se musíš na zastávce dobrý znamení. Když chceš bezvažit, musíš něco získat, musíš něco mít, a pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skryt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu.

úst mi stoupá pára. Slova tuhnou na led.

Podobně neníčí mě spěch a schon, všechnu práci za mě dělá náš mazlíček šedej slon. Na chobotu houpá děti, jedním slovem paráda, tak si žijem, jak čas letí a každý

No tohle žeru, hele kámo, kde se ten slon prodává? U cirkusu měl jsem kliku, to se často nestává. Koupím toho elefanta, musím ho mít stůj co stůj, že seš to ty, dej půl mega a sloneček bude tvůj. Nějak tak zas po roce náhodou se potkali.

střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha.

0: A tak teda na zdraví.
1: Já žil jsem jednou v horách, jak sám pes dlouho let. Já mluvit skoro zapomněl, však cit mé srdce hněd. Já kýdl lesní plody měl a proklínal jsem svět. Až jednou oko dopřálo mě dívku uvidět.

možná není zrovna v kurzu stejná místa, jiný svět a díl. Žádná žena, žádné děti, ani přístav, kdy se zařadí.

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil levný.

tě líbat. Vím, už nebudu tě vidět.

0: je pár minut po 9. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
0: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

refrénu zahrají samopaly ve jménu humanity. Ve jménu humanity.

prostřednictvím uzlíku budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Příště si udělám uzel na kapesníku, zabráním tak úniku informací z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak v zajetí aktuální zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám

prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si

je. Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbil. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být, raz za čas třeba robce kožuch vyprašiť, a pak je hodna tak jako ovečka a má rada chlopečka.

korytem brát, nechtem dávat a hlídat vrásky, čekat na potlesk. Bubliny, prášky, fámy, řekni, co žene tě v cít. Když ztratíš všechny známy, zkus trochu víc.

daří se nocím i dnům. Šmíra si tam rande dává, ať přijdeš pozdě nebo o rozum. Závist je rozkvetlá louka, len co se zavírá v pěst.

Motýlek nábytek tak je samej suk. Špinavej motýlek, pivo a všechno je fuk. Jen pojďte dál, dál, dál, dál, dál. Ulepenej klíč, čistý mu všechno je čistý a na špínu zhasnem a hned bude pryč. Zdravím vás.

chystal se dál, proč pak se vracet? Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali, mému? Uhasil oheň, zlej byl noc.

počasí, jak by nebyl máj. Trpěl jsem jednou ze svých nálad, pak píseň napsal na papír. Kritik by šílel, dejme tomu, nebyl chýr a netopír, jen smutek, že už

rád jezdím na venkov, do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můzy a že to tam zpívá?

den napadlo mi zpívat o ničem. Kde kdo řekne, tomu nám Ježíš straší. Ještě, že to vstupný nebylo dražší. Já vám tu zrád jezdím na venkov do chalupy.

Dítě, kdo písničku o ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se ta

Očky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak očky vteřin pod tvým

klesá až do naší obce, k dovršení té mé smůly, hlídka vébe v kopce půli. Nahatý a čtyřicítkou profrčel jsem před tou hlídkou, odkázá na boží vůli, oni hupli do žiguly. Zašílen se mě mažil.

vězeň. Když to všechno prověřili, jen pokutu vyměřili, že na kole neměl zvonec, tak to dobrý vzalo konec. Poučení trousím k davu, i bicykl je třeba mít v řádném technickém stavu.

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní stále.

pane, kéž by se vám tenhle případ zítra nestal, aby někdo z nohou v sádře zoufale stál a mládí před vámi si klidně sedělo

na kraji háje bukových očí. Usedl na zem, kde chladil stín. Po kopcích beránci zvlnili nebe. Zvonili na zem, zvonili

ve vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom podél.

po kopcích beránci zvlnili nebe. Zvonili na zem, zvonili na zem.

0: cest.
1: To zpoždění ještě doženem. Teď sem, hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový koráb, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já, hochu, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár. A potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš zdravý oči, když líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš. Na jednou ruce tě touží.

Ahoj, tak jsem tady, táto. Já už vím, čím chci být. Já se jen usmál a zachovat chtěl jsem klid. Však překvapil mě tím, že řekl, že chce být.

Hlasy ze starého posedu ve středu a pár sedmi hlasů vzlétl z těch lesů a já bez hlesu se ptal,

co mi všechno neuteklo, zbytou pravdu nebo krásný klam, co ti asi dám. Opět procházím lesy a zvony zní ze vsi, kdo si zvolává dole děti k obědu. A já stále jdu. Těch pár tvých výkresů dál si ponesu, ať mě čas od času

anebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, anebo bych lhal, co bych ti asi dal.

skrz protrpěný ráj a nebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, a nebo bych lhal, co bych ti asi dal.

Už za 3/4 století lásko budem slavit 100. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na staříčkým gramofonu pustíme si Floydy.

opatrně lehce, jak mu záleželo na větvích a botách. Opatrně lehce se zas

Chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil brávkovi do oči, že mu dám kop zoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, bo z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelčka mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzeny telefonní kabel. Loni metrák žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pre krtkům zaručuje.

Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem.

zbednou líčka, nešitřenko, budu sám. Křepelička, budík vůni, dymián. Mám-li v očích něho k světu, zavaď o mě.

zblednou líčka, nešitřenko, budu sám. Křepelička budí kvůni demián. Třpitka pohledu ti hasne do červánku blankitu, jak je slastné.

jak se ti spí. Má lásko, jak se ti tančí oblací. Kolik máš snů, splněných přání, a kolik znáš tajemství. Jak se ti spí a víš, jak moc chybíš, musíme dát po cestách klikatý. Stále se ptám, proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí, a já tu trochu bloudím.

už máslem prošla stěnou mého života. Ptám se autopilota, co si mám počít s touto ženou. Bylo to zvláštní, scházel kyslík, krev se vařila, byla to jízda spanilá a my dva.

0: hlavně na pořád.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

se ještě budem spolu smát. Prej si to musíš srovnat v hlavě a chceš mít na pár týdnů klid. Odešla si pryč nesmluvavě,

kdysi se protly naše světy. Byl to tak silný okamžik, jak to tak bývá, ale z léty se z lásky stává pouhej zvyk. Všechno to můžem vrátit zpátky, ještě to prosím, lásko, zvaž. Snažil bych se číst mezi řádky,

víte-li, kde smutek nejvíc doráží? V halách nočních letišť nebo raních nádraží, kdo pak ví, kam spěchají?

zahlédl jsem tě z vlaku, tebe jsem nemohl nepoznat a já byl ten malej v saku.

až se vše na prach rozdrolí a bude po vší kráse, ať už se stane cokoliv, my dva se schválí.

dali se zdali, je či není. Temná skrytá hmota všude kolem, pak to spláchli tvrdým

Chtěl bych umět lidi milovat, prej stačí jim pár věcí dobrat.

viděl jsem dřív. Kolik je Herodů, kolik je náměstí, kolik je psíků,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

vrací se do těch míst, kde byl jen s tebou tolikrát. On ještě kluk,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Od rána nemůžu se dočkat, až se naše siluety spojí. Dneska nečeká tě káva, ani každodenní rituál. Do klína skočila mi kočka, je neklidná a něčeho se bojí. Dám si posledního páva a myšlenky přepnu na manuál. Před chvílí někdo pustil vítr, od západu nasouvají se mraky. Už aby zbyla zpátky, než se stane nějaký neštěstí. Už letí první hektolitr, kliky haj se první kliky háky. Kapky jako pivní zátky, tohle nic dobrýho nevěstí. Prší

Konečně si tady na boso a rozevlátá gesta. Venku už se čerti žení a tma je, že by tchýni nevyhnal. Naštěstí si víme rady, kniha Mojžíšova kapitola 6. Skrze vodu zatracení, zrovna když jsme chtěli do kina. Ve vaně trénujeme Archimédův zákon a kreslíme si loďky. Schrbeni u mapy si vybíráme kopec za lesem. Balíme pláštěnku, celaskon, hřebíky a kukuřiční vločky. Sušíme křížaly a netušíme, jak to unesem. Prší.

0: ani kousek dříví kofer. Taky se ukázalo slunce a nad hlavou nám skřivan skřehotá. Místo návratu do ráje mě od těžkýho baťohu vzal houser. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota. A zítra ráno zase.
1: V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

čekají, až se zakutálí, až krajina stichne a po pěšině projdou tiše k důni po mokřině.

říkám ti znova, na plný plyn. Byla to možná chyba, příliš suchých vín, říkám ti znova, to, že mám spín. Přikrytej záhonem z kopretin, dolů na země, ráno se dám. Jenom bych moc rád věděl, proč tam musím sám, asi že cesty tam úzký jsou. Těžko se dva

posteli svůní kopretin. Kohout dnes vřízká, snad naposled. Možná se řevem jistí, kdyby se snad splet, kdyby už soudce z důvodu vin.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít, tak navzdory prokřehle.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

že jsem, protože jsem king. Na máchu vymácháči se mé obrény namáčí, když učím křehké dámy, vím, co je zvyk.

zpívat a my mají zábrany. A možná je to v hloubi duše štve, oč raději jednali by odvážně, však ten balvan ten je vždycky zavalí.

vždyť leckdy mají dobré základy naše zábrany. Tak muži rádi sní, co by kdyby, ale když se nám pak dívka zalíbí,

srst ani ocas, ani horší schopnost loupat banány, nýbrž zábrany. Když podívám se, kde dnes lidstvo je,

0: zábrany.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
3: Škaredý holky, ty se drží zpátky, jsou sami sobě na posměch. A vždycky mají krásný kamarádky, a proto mají v lásce pech.

vědí, že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí. Zrcadlu řeknou,

ústa zmlknou, není nutné něčím být. Slyšíš, jak i velké stromy mlčí.

Nehoda na R10 na 11. kilometru se srazila tři auta, na místě zasahují hasiči a doprava je svedena do jednoho pruhu. D1 ve směru na Brno stojí už od 35. kilometru. Pozor hlavně na sjezdu na Havlíčku Brod, tam to všem stojí a klouže. Tolik doprava aktuálně, přejeme pohodové kilometry.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě, všude

u kotníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie, utratíme drobný na zpáteční lístek. Pro pořádek děláme stín trochu drahotný. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaných řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky, i pod stolem v nádražní hospodě, všude, kde je šance nějaká.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

houpaj koutkama. Koukejte, to je ten, co chtěl být nad náma. Nepřejem mu to, bylo ale právě na časy. Dáme mu bejvák a ať v něm klidně spí, že nejsme Škoti celý mramorový. Nahoru nápis leží tu a hnije, už nešetří, ani nebuduje, už to má jistý, ať mu je já.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Stýská se mi po minulým století, jak jsme žili věty místo souvětí, jak nám bylo jedno, kudy letí čas, jak se všechno špatně

se mi po minulém století, kdy nebylo třeba smutných obětí, kdy jsme chtěli jenom, aby oheň hřál, kdy se všechno špatný dělo pokus dál. Na hodinách je už kolem desátý, plamen ve tmě dávno ztratil tvár, našívám si z negativu záplat.

století, skřivanu, co zase zpátky přiletí. Vzpomínka je kletba, kterou rád bych sňal, minulost je moje dávný prokletí. Na hodinách je už kolem desátý, plamen ve tmě dávno ztratil tvar. Našívám si z negativu záplaty, dole hlučím.

rádiu hlásí, že přijdou horší časy, ledovce budou tát. Zvednou se moře a na nejvyšší hoře dřevěná loď bude stát. No je to vážně k zlosti, že už jsme v tom.

vedle data zrození a jeho hodiny, vedle každodenních starostí o zdraví rodiny a také vedle vody ve sklepě, když plavou brambory, vedle gotického chrámu svaté Barbory, vedle Prometea k Pamíru spoutaného řetězy, vedle orientace na víru, vedle matky Terezy, vedle 6000 roků starých čínských váz, vedle času, který nedožene ani jeden z nás, vedle krále Líra, psaného ve verších, a vedle všeho, co tu vystupuje v rolích vedlejších, od severního Poríní až po jižní Karpaty, hlavní roli hrají dukáty. Též pro dukáce sehnu, mám ten pohyb rád, dobře se tím uvolňuje stuhlost v kříži zad, rád slyším jeho cinkot, obdivuji jeho svět, co neumím si ale absolutně představit, že by mámu nebo dítě někdo do útulku dal, snad kdyby dukát si to žádal, no to bych potom bral. Vidím se s ním denně, mluví ke mně z rozhlasu, potkávám ho na ulici, klaním se mu do pasu. Jak se vede, pane dukát, přeji hezký den, jak se daří vaší paní, jak jste se mnou spokojen, v hlubinách vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl. Volám z plných plic, nemám rád krvavé pálky, kde se lidé chodí prát, kde po sobě střílej z dálky, leda že by pro dukát, nikdy neskřivil bych na hlavě kus vlasu příteli. Pro dukáty ovšem, zabil bych i v neděli. Dukát si mě bere stranou, říká už to jednou zkus, než si řeknem nashledanou, vydrž pravdy aspoň kus, ušetřte mě, pane dukát, tuhle pravdu nesnesu. Zazvonil a zatřpitil se, pokračoval v přednesu. Od té doby, co se podle mýho začal točit svět, učím vraždit, loupit, krást a pokud možno závidět. Ty se dobře, bratříš, falší, nejsi vůbec špatný žák, ale přijde druhý další, který umí.

plaché laně k vodě uháněly. Houpala se z bocích nahá na stráních. Odevzdaně dlaně k mojim spěly. A já prosil vodu v korytu, ať dlouží chvíli, co jsi tu.

spolehlé klas ječmene. Slunko, když je za úsvitu zlatí, a je to už se mnou zlé, je a ne, že ne. Chci slyšet, až se zpátky vrátím,

každý rok v září bývá to stejný. Mí kamarádi, ptaj se na divný věci, já na to dávám absurdní odpovědi a zvláštní jen.

0: jsi něco?
1: Nedělal jsem nic.
0: Mluvil jsi s někým?
1: Já říkám s nikým. Absurdní otázka, absurdní odpověď. Co na to říct? Absurdní otázka, absurdní odpověď. Co na to říct? Přitom je jasný, že jsem někde musel bejt. A něco jsem tam přece musel dělat. A určitě jsem taky s někým mluvil. Ale s kým a kde a

0: řeknu nikde.
1: Dělal jsi něco?
0: Nedělal jsem nic.
1: Mluvil jsi s někým?
0: Já řeknu s nikým.

sní, že jsem někde musel bejt a něco jsem tam taky musel dělat a bez pochyby jsem tam s někým mluvil, ale s kým a kde a o čem zabít

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

pak do tmy zavzliká, kdo chce jen, ať se přidá. Nemůžu dojít sám, kde leží Atlantida. Jsme moře bez vírů,

jsme moře bez víru, jsme jako hlína prostí, jsme plní vesmíru, jsme plní

chci chytit prázdnej výdach cestou do nebeskej brán. A liboj, ať pomalu vypráví třeba tu starou, co už znám, jak ves anglickýho krále.

snad mi čistý prádlo daj. I slova tu snejí prázdně, jiný mravy, jiný kraj. Vezu anglickýho krále, moři mlčí Titanic, a tak pátrám. Proč

0: blbněme každý sám.
1: Že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já. Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už jsi dávno měl střeva na trávníku.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene,
0: no ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.

Večer se má k ránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři pod litiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení. O konci světa je konec představ, konec snění.

Modřička sedí v sedle hezky na široko, na zádech kuši, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí a král to jenom tuší, že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení. O konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení. O konci světa je konec představ, konec snění.

Víš, jak se mění svět každým dnem, sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem,

0: ohroty skal.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

tak mi rádi zahrajem vám to, co každý zpívá, ať je smartu či sám. Ten nápěv je prostej, zní jak slabonkej to, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou zkrát,

domek, peníze k měsíc blízká se v louži. To se to smutní, to se to touží, peníze k měsíc blízká se v louži.

houbají koutkama. Koukejte, to je ten, co chtěl bejt nad náma. Nepřejem mu to, bylo ale právě náčasy. Dáme mu bejvák a ať v něm klidně spí, že nejsme škoti celý mramoroví. Nahoru nápis leží tu a hnije, už nešetří, ani nebuduje, už to má jistý, ať mu

že jsem všechno zažil. Někdy se mi zdá, a to mi vlejvá krev do žil.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Marušce táhne na 14, ráda čte Filipa a Bravo, a líbí se jí Michael Knight, chtěla by se s ním toulat travou. To její očím nečte nic, snad jenom čárky z pivních tácků, a ze všech metod výchovných ovládá nadávky a facku. Maruško, skončila ti poklidná sezóna, čekají tě 4 roky pekla.

že jsem jí plácl přes zadek, proto jí přece neubude. Já chci mít doma pořádek, jak řeknu Hergot, taky bude. Proč se ta holka zamyká, má nějak roupy v osmý třídě, snad nestydí se potříká, takovejch ve vaně už jsem viděl. V košilce, která sluší ti, nejdeš spát, protože se stydíš, očím si klidně rozsvítí.

to je klec, když okradou tě o soukromí, co ti chtějí vzít nakonec, až do čista tě zlomí. Jak jen to jde, tak utíc pryč, svěřit se náhle není komu, jako cejch pálí v ruce klíč, když poschodí.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V Praze na Smíchově kousek od Tatrovky Červenec byl horký a my malovali byt. Potřebovali jsme sehnat štafle, za 300 lepší vlasti v jednou procházku jsem nemohl mít to teda.

0: růžový a svěží. Vrby mě kce koukaly skrz přerostlé ofiny, tak jsem prošel kampou a mířil k mostecké věži, ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna, sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u Rota.

0: Ti žloutky na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes. Yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý letracka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Vacka doktora.

0: Konečně jeho průčelí zdobí stylová štukatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love. Nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prosti tě, pažalsta, jak mě prajti k berioskeli k čajke?
1: Da? Da.
0: A jako bych ty štafle měl a stoupal po nich vzhůru, tak mi bylo, když jsem končil tuhle pěší túru. Praha je krásná, když slunce svítí do čertovky. Zkuste taky někdy sehnat štafle za 300. 3 kila.

dveře. Utíkej k lesu cestou přes pole, jednou tu všechno zaplaví voda.

najít tu slova, která nezazněla. Zpívám jí nezapomeň, co ti tu všechno vzala voda.

něco mohl říct, to mám pořád slyšet jen dvě malý baby. Jen prdu, co pak budu dělat, až ty holky začnou křičet a pro mě zkusí svoje rejdy.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky, poslat mu psaníčko orežné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy. Podívej, člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle, ať si kde jsi, kde jsi.

když vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám. Zrob si draka, zaspívej si, pam, param, pam, pam.

probouzí, tmasahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

či koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bezvlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolů žene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

0: probouzí, tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzí, tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zda...
1: Odpočiň si.

Marušce táhne na 14, ráda čte Filipa a Bravo a líbí se jí Michael Knight, chtěla by se s ním toulat travou. To její očím nečte nic, snad jenom čárky z pivních tácků a ze všech metod výchovných ovládá nadávky a facku. Maruško, skončila ti poklidná sezóna, čekají tě 4 roky pekla.

že jsem jí plácl přes zadek, proto jí přece neubude. Já chci mít doma pořádek, jak řeknu Hergot, taky bude. Proč se ta holka zamyká, má nějak roupy v osmý třídě, snad nestydí se potříká, takovejch ve vaně už jsem viděl. V košilce, která sluší ti, nejdeš spát, protože se stydíš, očím si klidně rozsvítíš.

konec, až do čista tě zlomí. Jak jen to jde, tak utíct pryč, svěřit se náhle není komu, jako cejch pálí v ruce klíč, když po schodech

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

po mým boku není. Moje milá je teď kdo ví kde. Marně čekám spásný světlo denní, který asi vůbec nepřijde. Moje milá je teď někde v dáli, moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí. Takhle asi smutný

námi nežli místo mechu, sehnat tašky eternitový, naskládat je na děravou střechu, instalovat kamna plynový. Až se tímto chajda stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na nedělní víkend do vily.

hruška má slova a za ňou stojí dřevěný plot. Za plotem mešká rodina Bušova, povím vám o nich takový hlod. Raz jdu ze šichty a vidím Bušku,

Zjavím červený zlostí, ulisně pravím, hledat je brýle, tuž to se bavím, tuž to jsem přišel, akorát vhod, au. Na poli mrtvá pod ovocnanem ležela puška, moja oběť. Všetci mysleli, že je s ní amen, dokud mě začala na hubě mléť. Vyškantovala, priesli jsem chory, když celý svět řeší územní spory. Mírovou cestu, no brali mě mory a ozval se mi v žaludku vřet. Au. Povídám, kdyby šlo enem o politiku, to by jsme spolu popili. Našli by jsme si drahu putiku a týdeň by jsme řešili. Vy jste si ale popletla pojem, tu jde o hrušky a mám taky dojem, že to

Vánoc tiše vchází černou bránou, na křídlech havranu jde blíž. Odraz ohňů signálních se tříští,

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu?

Svátek od Tatrovky červenec byl horký a my malovali byt. Potřebovali jsme sehnat štafle, za 300 lepší vlasti v jednou procházku jsem nemohl mít, to teda ne.

0: Tak jsem prošel kampou a mířil k Mostecké věži, ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou, stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u Rota.

0: Ti žloutky na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes. Yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý let Racka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Vacka doktora.

0: Kromě jeho průčelí zdobí stylová štukatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love. Nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prostě tě pažalsta, jak mě prajtí k berioskeli k čajke?
1: Tata.
0: A jako bych ty štafle měl a stoupal po nich vzhůru, tak mi bylo, když jsem končil tuhle pěší túru. Praha je krásná, když slunce svítí do čertovky, zkuste taky někdy sehnat štafle za 300. 3 kila.

skotskou visku s mechanikem firmy IBM. Prejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, a připadáš si jako Tiger Lick. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu. Ať jsou jací včas

člověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řeci Temže, víme, že chtělo by to strukturální change,

a zpítám. Slabouká, tichá, a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas bude tančit

leží a spí tam, a já prším a sítám, a Davidou skrze nás.

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potasem, kdo bude dál, ten neuslyší nic z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi. Kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovanej, ostrej jazyk a ostrej nůž má v botě schovanej. Jednu nohu má dubovou a druhou dřevěnou, a když se šuntá po štatlu, vrže ji v kolenou. Sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás trop, jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si bob začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný, mu Tomka odpoví a rukou zaťuká lehounce na dřevo dubový. Pro boha Tomka to je kus zlatem kovaný,

Bob ten byl z fleku střízlivej a koukal na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řek, já vám pomohu. Tomka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štaj a Tomka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to stojí. Pro boha, Tomka, to je kus zlatem kovaný.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla na mále. A najednou se vám položí a už nedýchá, jenom ta poslední nedávka zazněla do ticha. Pro boha Tonka, to byl kus a už je pod hroudou. A já jí zpívám do svý blues a roky jo.

poslední Mariánku. A slaví vždy mal ten zbývající rok. A oknem do noci, co mě

0: pěknej obličej. Kdo pod paží sprej nafouká, a jsem in a je mi hej.
1: A jsem in a je mi hej.
0: A jsem in a

to je lid i povídá. Divím se těm škarohlídům, něco jim furt zavazí. Vždyť to jídlo krásně svítí a nikdy se neskazí.

chemie ne, přece my, chemie ne. Nerozumíš mi? Chemie ne.

Tak jak to bylo? Řekni. No, ztratil jsem ho, svýho Havrana. Bože, to ne. Jo, hledal jsem všude, volal ho, nikde není. Kudy ti odletěl? Očima? Očima ne, ty by byly plný tmy. Tak ušima? Ušima taky ne. Slyšel bych šelest jeho křídel a měl ve vlasech černý pírka. No ale tak kudy? Možná jsem ho vydechl ze spánku. Když spím, tak nevím, dělám různé věci a s ním s otevřenou pusou. Měl jsi někdy ráno v puse havraní pachuť? Neměl. I když párkrát jsem něco cítil, mám pocit, vždycky když zalžu, cítím pak druhý den ráno něco divného na jazyku. Je to ono? Není. To je krysí pachuť. Ta s havranem nemá co dělat. Tak vidíš, ani ústy jsem o něj nemohl přijít. Taky mohl umřít. Nemohl. Tihle hrdí temní ptáci pojdou teprve, až jejich člověk umře. Proč se mnou nemluví? Proč je ve mně najednou takový ticho? Krákal mi do každého verše, co ze mě vypadl. Naparoval se a skřehotal, že ten tucet povedených, ten tucet je rozhodně jeho. A že sám bych na něco takového nikdy nepřišel. A najednou mlčí. Spí snad. To by mohlo být ono, ne? Jenom spí. Spící havran. Tak já ti něco řeknu. Prej ztratit svýho havrana. Taková pošetilost. Viděl jsem letos na jaře, na hraně sněhu a trávy.

vlka za úplňku, a i ty naše krkavčí tečky na nebi za bílýho dne. Ale havrana nikdy, a ztratit ho, bože to ne. Vždyť se stejně jeho krvavý šrámy po pařátech z vnitřní strany našich čel nikdy nezahojí. Vždyť se stejně jeho krvavý šrámy po pařátech z vnitřní strany našich čel nikdy nezahojí. Možná v tobě tiše sedí a čeká, protože nechce rušit tvoje štěstí, a promluví, až bude potřeba říct ti důležitý věci, abys zasměl proč psát.

zaháněl vínem. Přemýšlel o ženě, jaký měl rád, o tom, jak svět myslí na slabé, o místech, kam i ta nejdelší z řek.

Když pod zim stromům větve sklání a při klekání obzor kleká těch crčků na svažité stráni. Ach bože, jen je nepolekat, tam, kde jsem kdysi přeběh loučku, teď zvolna míjím boží muka poutníckou holí potichoučku těm crčkům lichým.

když podzim stromu větve sklání a při klekání obzor kleká těch cvrčků na svažité stráni. Ach Bože, jen je nepolekat, nemáme poklad v Boží bance, nic víc jsme v světě nestačili, než projít cestu ke studánce a zažít jednu krát.

na horší časy. Pro tebe, holka, mám písničku schovanou, takovou krátkou, vezmu to zkratkou, už ji mám dopsanou. Zelený plot, pak stavení,

barevném sáčku v zelené trávě stál žluna, nádherný pták. Seděl jsem tiše, písničku nedohrál, odletěl teprve pak. Sáhnul jsem do strun, naladil, jak to šlo dál, to už víš. Dal jsem si kávu, nesladil, sladké sama doplníš. Na horší časy pro tebe, holka, mám písni.

psal jsem ji v polích propiskou do dlaně, abych nezapomněl. Svítalo ráno, blížil se čas snídaně, už jsem ji celou měl. Není nic moc, žádné umění, nechce být čarodějná. Písnička má, co nic nezmění, úplně obyčejná. Na horší časy pro tebe holka mám,

všechno to sleduju. O každém vím věcí co nejvíce, dobře se maskuju. Ze mě respekt má celá ulice, ať sedíš v kuchyni.

Ze mě respekt má celá ulice, ať sedíš v kuchyni, v ložnici nebo na záchodě, jsem pořád ve střehu. A možná i u vás ve vchodě, možná i u vás ve vchodě, možná i u vás ve vchodě, jsem totiž v důchodě.

ovšem jenom pokud jsou. A když někdy ulpět smějí, do hloubky mnou otřesou. Otřesou mou vírou v sebe, v budoucnost a celý svět. Klidně si to v hlavě přeber, ale chytřejší je nemyslet.

0: hej, co?
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Žirafa si městem kráčí, v tulíku a v květináči. Kytky v okně v třetím patře ožírá. Nech se nutit v zoo.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Já šlapal jsem už dlouho a slunce jako pec

jak pak je dnes asi v nebi? Prší tam nebo svítí sluníčko? Andělé splétají si dredy, kreslí si superstáry na tričko. A co mý kamarádi, co tam na mě čekají? Střihnou si aspoň někdy rock'n'roll. A nebo čtou jen skutky svědců, FL věka.

nejlíp umíme. Všichni na place, čtyřkové restaurace. Sny pod mými víčky dávno odpluly a v recepci

bělo počkalo, tak jsem tě ještě stihnul, jenomže ty si spěchalo, tvůj cíp se v dálce mihnul. A už tě těžko dohoním, prostě máš k běhu vlohy, už tobě tedy nevoním a nestačí mi nohy.

0: ty všechny jistě předhoníš, prchneš, jak uteklo s mě, a všechno jim to navoníš, jako navonělo s mě. Prostě si drze chamtivé, co když se vydovádí, uteče v noci mrazivé, nevděčný hajzl mládí.
1: Živá voda v moři hudby. Radio

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce

holkama zlobit, no lotr. Nad ránem skončí ten zálet,

může Bůh stát na tvý straně. Můžeš mít všechno, co chceš mít, od darů ošoupané dlaně. A všechno dát a všechno vzít, můžeš stavět schody ke hvězdám, nebo kolem sebe hráz, ale nedoufej. Že vrátíš

Můžeš být mladý, krásný, silný, můžeš mít pravdu, můžeš lhát, můžeš mít instinkt neomylný, můžeš se na výsluních hřát, můžeš stát rovně nebo kulhat, můžeš

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

všechno nechat být. Chápu tvý nápady, úmysly, nesmysly, i když jsou většinou tak trochu nemístný, na dno a na zem. V rychlosti na doraz budu se vracet znovu a zas. Součástky bez dílu, otáčky na míru, točím se

31. apríla odpoledne řídil Míša Brychta. Zaplněný autobus jel ke stanici Richta. Tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi. Z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi. Tváři výraz chápající dovnitř Líšu vedl. A ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí se zas čertí, nevědouce, že je ničí aprílový žertík, aprílový žertík.

0: rázně. Cestující pozvolna se zbavili své bázně, když poznali, že situace vlastně hrozná není. Na podnik pak přišlo 30 trestních oznámení, trestních oznámení.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: co vedou pryč.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

jsme jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán. Na kytaru na mým klíně koukal a za chvíli ptal se, jestli mu ji neprodá.

anebo na 100 let. Co stane se a co se může nestát, vidět je, vidět jeho, nic víc nevidět. Nenasytnost a pradávný strach z hladu na stěně Altamiry, na dálničních grafitech, cesta beze slova, básně bez výkladu, útes, pod který potápí se na nádech, ona řekla,

Ne tvůj život, Marie. Plyne tvůj život, Marie.

0: Šustění. Šustění. Makovic. Makovic. Zrnek je.
1: Zrnek je.
0: Na tisíce.
1: Na tisíce. Na tisíce.
0: Světla jen.
1: Světla jen.
0: Polovic.
1: Polovic.
0: Neuvidím tě.
1: Neuvidím tě.
0: Nikdy více.
1: Nikdy

Šustění, šustění. Makovic, makovic. Zrnek je na tisíce, na tisíce. Světla jen polovic, polovic. Neuvidím tě,

zasít pod klenbou stromů a hrát si na pocestné, nevrátit se domů a vést ti řeči zcestné, utonout v moři lesů.